0: Poslouchali jsme čtyři roční období v Buenos Aires Astora Piazzolly v úpravě pro housle a smyčcový orchestr. Čínskou houslistku Tian Wayang doprovázel Nashville Symphony Orchestra. Řídil Giancarlo Guerrero.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A přesouváme se do Salzburku druhé poloviny 18. století. Následující Misa brevis G-dur je prvním zhudebněním kompletního mešního ordinária Wolfganga Amadea Mozarta. V době kompozice mu bylo 12 let. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídí Nicole Matt.

Dozněla misa brevis G-dur, Kechl 49, Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídil Nicol Matt. Za další hudbou se musíme vypravit do Dánska, za nejslavnějším dánským skladatelem Karlem Nielsenem. Doma v Dánsku byl oslavován a jeho díla úspěšně hrána už za jeho života. Do světa se ale probojovávala velmi pozvolna. První symfonii G-moll zahraje Královský dánský orchestr. Řídí Paavo Berglund.

0: Symfonii číslo 1 G-moll dánského skladatele Karla Nielsena dohrál Královský dánský orchestr. Řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď vrátíme až na počátek 18. století a podíváme se do přebohatého skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Budeme poslouchat svitu pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo a moll v provedení flétnisty Petra Holzlacha a souboru The Perle of Instruments. Řídí Roy Goodman.

Slyšeli jsme svitu pro zobcovou flétnu, smyčce a baso continuo a mol Georga Filipa Telemana. Hráli Peter Holzlach a soubor The Pedley of Instruments. Řídil Roy Goodman. Po barokní svitě ještě na úplný závěr tohoto vysílacího bloku zazní svita romantická. Po úspěchu serenády E-dur a serenády D-mol zamýšlel Antonín Dvořák vytvořit další dílo podobného odlehčeného zaměření. Tentokrát ale se zapojením evokací českých lidových tanců. Vznikla tak česká svita D-dur. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hruša.

Furiant uzavřel českou svitu Antonína Dvořáka v provedení Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrušou. A také uzavřel tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Milí posluchači, dovoluji si tvrdit, že nejúžitečnější kostičkou hudební stavebnice je opakování. Nebýt opakování, nebyla by hudba. Díky opakování vzniká forma, díky němu mohou existovat a fungovat témata, motivy, na opakování je postaven rytmus, vnímání metra, stupňování napětí. Pojďme se o tom v následujících 25 minutách přesvědčit. První věc, kterou může skladatel opakovat, je tón. Říká se mu pak repetovaný. Je to efekt, který působí virtuózně, přitom není nějak extrémně obtížný. Po finální větě Stravinského koncertu pro smyčce musí ale všechny hráče pěkně brnět pravá ruka.

Nejen virtuózní, ale i technicky krajně obtížný repetovaný tón ve vokální technice. Rád ho užíval Antonio Vivaldi a říkalo se mu trilo.

Opakování jednoho a téhož tónu je v skutku elementární hudební prostředek. O stupínek složitější je rytmické ostináto, tedy mnohanásobné opakování rytmické figurky. Nejslavnější příklad najdeme v Ravelově Boleru, kde je opakovaný rytmus poměrně komplikovaný. Po Ravelovi stejný efekt opakoval Šostakovič. U nich však ostinátní figura ustoupí do pozadí a naši pozornost upoutá to, co se děje nad ní. V první části Holstových Planet má však opakovaný rytmus stále hlavní slovo.

Od opakování rytmického prvku postupme k opakování krátkého motivku. Zdálo by se, že pro opakování jsou vhodné komplikovanější motivy, aby se tak brzy neomrzely. Ale opak je pravdou. Čím jednodušší je motiv, tím snadněji lze proměňovat hudební prostředí, jímž prochází. Bizetovi v baletu Arlézanka stačí 3 tóny. Imitují monotónní cinkání zvonků.

Zdálo by se, že mnohanásobné opakování motivu musí působit retardujícím dojmem, ale tak tomu ku podivu není. Ostinato je naopak nositel pohybu a napětí. Mistr hudebního pohybu Richard Wagner ho neváhal použít třeba v začátku Siegfrieda.

0: Fürsten hielt es fest. Doch dem ist geschmiedet, der schmähliche Knabe. Er kriegt und schmeißt es ein Zweig, ein König Kinder geschmeigt.
1: Ostinátní bas je základem barokních tanců Chacona a Passacaglia. Je velkým uměním vymyslet Chaconu tak, aby se nerozpadla do jednotlivých dlaždiček, mechanicky kopírujících opakované návraty basové figury. Bach se takových chyb ovšem nedopouští, ostatně on se nedopouštěl vůbec žádných chyb.

Opakování motivu nemusí být vždy pravidelné. Skladatelé do něho rádi vnášejí nepravidelnosti. Posluchač pak podvědomě čeká, kdy se motýlek zase vrátí a kolikrát zazní. Kromě Stravinského byl virtuózem v této technice náš Leoš Janáček. V interludiu s Glagolské mše má opakování velmi dramatický

A posuňme se zase o kousek výš k složitějším strukturám. Ve vokální hudbě se často mnohanásobně opakují melodie písní, které mají více slok. O strofické písni jsme mluvili v jednom z minulých pořadů. Tato forma přešla i do některých renesančních madrigalů. Tomuto renesančnímu skvostu o třech slokách ovšem dominuje především rafinovaná chromatická harmonie.

V průběhu baroka se začíná rodit komplikovanější dvojdílná forma, která se stala zárodkem formy sonátové. Nejčitelnější je v sonátách Domenika Scarlattiho. Sonáta má dva díly, přičemž každý z nich se hraje dvakrát za sebou. V notách se ono opakování zapisuje repeticí.

Repetice je tedy bezprostřední opakování úseku skladby. Trochu se to plete s reprízou. Repríza je návrat úvodní hudby po nějaké odlišné pasáži, třeba mezihře, kontrastním středním dílu a podobně. Začátek reprízy je vždy magickým okamžikem, který je skladatelem často dlouze připravován a oddalován. Je to prostě návrat domů. Takto nás napíná Beethoven před reprízou v první větě Eroiky.

Velké úseky hudby se v podobě reprízy vracejí v barokních da capo áriích. Tam ovšem nešlo o prosté opakování, ale předpokládalo se, že interpret si melodii podle svého uvážení nazdobí. V barokních tanečních svitách se zase často objevují části nazvané menuet 1, menuet 2. A samo sebou se předpokládalo, že menuet 1 se po menuetu 2 ještě zopakoval. Tím se již dostáváme k situaci, kdy dochází k opakování celé skladby. Tak například v textu mše v mešním ordináriu se dvakrát vyskytuje zvolání Hosana in excelsis Deo. Skladatelé obvykle nepíší na druhé Hosana jinou hudbu, ale prostě celé číslo zopakují. V takových případech, jako je dvojzborové Hosana z Bachovy mše H-moll, toho rozhodně nelitujeme.

A na závěr si necháme příklady opakování, tak říkajíc z donucení. V tom pozitivním případě si opakování vynutí publikum. Tleská tak dlouho, až se hráči na koncertě rozhodnou zahrát skladbu nebo její část ještě jednou. Z historie známe několik případů, kdy si publikum vynutilo několikrát opakovat celou symfonii. Smutnější důvod vynuceného opakování nastává tehdy, když skladatel zemře a nechá své dílo nedopsané. Mozartův žák Sismayer takto dopisoval Requiem. Závěrečné části rekonstruoval z úvodních dílů Mozartova Requiem, pouze hudbu opatřil odpovídajícím textem. V závěru Requiem tak zní velkolepá fuga Kyrie eleison na text Cum sanctis tuis in aeternum. Bylo to od Sismayera moudré řešení dokazující fakt, že opakování je matka moudrosti a, jak jsme dnes slyšeli, také matka všech klasických hudebních forem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě trubky, smyčcový orchestr a basso continuo, hraje Crispian Steele Perkins, Michael Makers, City of London Baroque řídí Nicholas Kremer.

Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
0: Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Francouzskému hudebnímu baroku díky neutuchající přízni francouzského krále dlouho vládl Jean-Baptiste Lully. A dokonce ještě téměř půl století po jeho smrti se všechny francouzské opery komponovaly ve stylu velkého Lillyho. Ovšem, pak nastoupil Jean-Philippe Rameau a francouzská opera měla nového krále. A přitom svou první operu složil Rameau až ve svých 50 letech. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, se jmenuje Les Indes Galantes, což se do češtiny překládá jako galantní Indové nebo také záletné Indky. Ovšem, žádný Ind v opeře nevystupuje. Jsou zde jiní exotičtí obyvatelé, třeba Indiáni. Už název ale evokuje různé exotické motivy, které Rameau efektně hudebně zpracovává tak, jak mělo tehdejší publikum, včetně dvorského a královského, v oblibě. My si poslechneme árii Zimy, dcery indiánského náčelníka, Régne plaisir et jeu, vládněte radosti a hry. Zpívá Patricia Petitbon, hrají Le Folie Françoise, řídí Patrick Cohen-Aknin.

Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490, působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Rýnskou symfonii Roberta Schumanna, komponovanou jako poslední ze čtyř symfonií, ale vydanou pod pořadovým číslem 3, složil skladatel pod dojmem výletu do Poríní, který absolvoval s manželkou Klárou a rodinou. Skladatel, trpící podle dnešních výzkumů maniodepresivní psychózou, dokončil Rýnskou v roce 1850, kdy mu bylo 40. A o 4 roky později se paradoxně skokem do Rýna pokusil o sebevraždu. Za další 2 roky zemřel v psychiatrické léčebně. Scherzo, půvabná druhá věta Rýnské, je de facto německý tanec Ländler a patří k oblíbeným větám Schumannových symfonií. Takto jí hraje Academy of St. Martin in the Fields, již vede Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Madonna mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lechtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig, řídí Kurt Masur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabý Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství. Ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiána Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali. Z Händlovy bohaté tvorby jsme dnes k poslechu vybrali žalospěv pro královnu Karolinu. Zpívají Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Barkow bas a Monteverdiho sbor. Hrají Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla Žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bas a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C mol opus 68 Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.

0: Dozněl koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Hráli Roman Novotný na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Maďarský klavírista András Schiff je uznávaným interpretem po celém světě. Působí také jako dirigent, pedagog a lektor. Do svého interpretačního pojetí vnáší mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou součástí jeho interpretační kariéry jsou kompletní provedení Beethovenových sonát a děl Josefa Haydna, France Schuberta, Bély Bartóka a především Johanna Sebastiana Bacha. A právě dílo posledního jmenovaného autora, konkrétně francouzskou uvertúru pro klavír H-moll, si dnes v podání Andráše Schiffa vyslechneme.

0: Na stanici D-dur dozněla francouzská uvertura pro klavír H-moll BWV 831 Johanna Sebastiana Bacha v podání Andráše Šifa.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1990. Během svého aktivního života tento významný soubor získal celosvětový věhlas. Nahrávky Smetanova kvarteta přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladů o tom, jak kvalitní byla česká hudební interpretace. Význam Smetanovců spočívá nejen v jejich umělecké práci, ale i v oblasti pedagogické, která má dodnes výsledky v podobě nových vynikajících souborů. My si dnes vyslechneme v jejich interpretaci Beethovenův smyčcový kvartet A-moll číslo 15, opus 132.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludvíka van Beethovena v podání Smetanova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudební samouk Georg Philipp Telemann byl nejproslulejším autorem své doby, a to i přesto, že se vedle něj vyjímal samotný Johann Sebastian Bach. Telemannovou inspirací pro komponování bylo do jisté míry cestování, kterému skýtalo řadu nových hudebních stylů, ovlivněné danými místy. Jeho pozdně barokní hudba z prvky rokoka je ovlivněna italským a francouzským stylem. Z Telemannovy tvorby dnes k poslechu vybíráme svitu pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Hraje soubor Zefiro, který řídí Alfredo Bernardini.

Dozněla svita pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Hrál soubor Zefiro, který řídil Alfredo Bernardini. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu František Ignác Tůma získal hudební vzdělání od svého otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minorickém kostele svatého Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1729 odešel studovat do Vídně, kde později získal postavení kapelníka u českého kancléře hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Po jeho smrti nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze. My si dnes vyslechneme Tůmovu partitu C-dur. Hraje Collegium Marianum, které řídí Jana Semirádová.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, Partita C-dur Františka Ignáce Tůmy. Hrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den z digitální stanicí Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová, autorka a moderátorka dnešního vysílání. Český rozhlas D-dur je hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu všech žánrů. Oslovujeme nejen milovníky vážné hudby, ale i posluchače, kteří se s vážnou hudbou teprve seznamují. Ke každé skladbě se vždy dozvíte něco, co vám ukáže cestu k její kráse. V dnešním vysílání si vyslechneme hudební díla Karla Stamice, Ludvíka van Beethovena, Césara Franka, Jana Dismase Zelenky, Josefa Haydna a Antonína Reichy. Karel Stamitz byl německý skladatel českého původu, nejstarší syn a také žák slavného českého skladatele Jana Václava Stamice. Už jako dítě hrál výborně na několik nástrojů. V 17 letech se stal druhým houslistou Mannheimského orchestru. S úspěchem koncertoval po celé Evropě. Komponoval zejména symfonie a koncertní skladby, kde osvědčil bravurní zvládnutí sonátové formy. V tomto ohledu byl pokračovatelem svého otce a jím založené Mannheimské školy. Ze Stamicovy tvorby dnes k poslechu vybíráme kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4. Hrají Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto.

Na stanici D-dur dozněl kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4 Karla Stamice. Hrál Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto. Ludwig van Beethoven zkomponoval houslový koncert D-dur opus 61 pro houslistu a dirigenta France Clementa, který mu dříve poskytl námět k opeře Fidelio. Koncert měl premiéru den před Štědrým dnem roku 1806 v divadle na Vídence při příležitosti uspořádání benefičního koncertu zmiňovanému Clementovi, kterému také věnoval první tištěnou verzi koncertu. Beethovenův houslový koncert D-dur si nyní vyslechneme v nastudování revolučního a romantického orchestru, který řídí Sir John Eliot Gardiner. Na housle hraje Victoria Mullová.

0: Vyslechli jsme koncert pro hoboj a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Na housle hrála vynikající interpretka Viktoria Mulová. Revoluční a romantický orchestr řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: César Franck byl přes 30 let varhaníkem v novogotickém pařížském kostele svaté Klotildy. Dvě desetiletí pak působil jako profesor varhanní hry a improvizace na konzervatoři a plně uznaným skladatelem se stal až na konci života. Franck je autorem skvělé varhanní hudby, ale také velkých duchovních děl. Několika zdařilých komorních skladeb a jedné jediné, za to velmi oblíbené symfonie. Z Francovy skladatelské práce jsme dnes k poslechu vybrali jeho klavírní kvintet F-moll. Hrají Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.

0: dozněl klavírní kvintet F-moll Césara Franka. Hrál Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Misa votiva je jedno z nejrozsáhlejších zelenkových zhudebnění mešního ordinária a patří k pozdním autorovým dílům. Zelenka byl v letech 1738 až 39 nemocen. Zmíněná mše byla hudebním poděkováním za uzdravení a zazněla patrně v katolickém dvorním kostele v Drážďanech v červenci roku 1739. Více než 20 jejich partů byly v Saské zemské knihovně v Drážďanech na půl století ztraceny. Skladba se z části dochovala v archivu pražských křížovníků. My si dnes toto mimořádné dílo vyslechneme v nastudování Kolegia 1704 a Václava Luxe. Zpívají Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihalcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla misa votiva e-mol Jana Dismase Zelenky. Zpívali Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihálcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Collegium Vocale 1704. Hrál soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Rakouský hudební skladatel Josef Haydn už jako osmiletý zamířil do Vídně, kde se stal zpěvákem ve sboru proslulé katedrály svatého Štěpána. Když dospěl, pracoval jako učitel hudby v bohatých rodinách a začal komponovat. Proslavil se především svými symfoniemi a smyčcovými kvartety a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností evropské hudební scény druhé poloviny 18. století. Byl znám nejenom jako skladatel, ale také jako dirigent, klavírista a uznávaný muzikolog. Z Haydnovy bohaté tvorby dnes na stanici D-dur vybíráme symfonii číslo 46 H-dur. Hraje soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii H-dur číslo 46 Josefa Haydna. Hrál soubor Il Giardino Armonico, který řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Reicha je znám především jako hudební teoretik a pedagog. Většina jeho prací z oboru hudební teorie se dočkala řady vydání. Pojednání o melodii vyšlo v rozmezí necelého století celkem 11krát. V nauce o kontrapunktu provedl Reicha nejradikálnější zásah do stavby fugy, a to i prakticky svými 36 fugami pro klavír a také pojednáním o novém systému fugy. Z Reichovy skladatelské práce se dodnes hojně uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. My si dnes vyslechneme Reichův velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera.

Na stanici D-dur dozněl velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo Antonína Rejchy v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera. Serenáda in C Pavla Josefa Vejvanovského z roku 1680 je čtyřdílný útvar s melodicky a rytmicky identickými lichými a sudými částmi, kde jsou střídavě exponovány pětihlasé žestě a čtyřhlasé smyčce s kontinuem. Kontrastuje zde dosaženo uvnitř formy střídáním třídobého a čtyřdobého taktu, část třetí a čtvrtá je variantou první a druhé. Serenádu in C si vyslechneme v podání Pražského komorního orchestru za řízení vynikajícího dirigenta Libora Peška. Na trubku hrají Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší a na čembalo Jan Hora.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního vysílání, Serenáda in C Pavla Josefa Vejmanovského. Hrál Pražský komorní orchestr za řízení Libora Peška. Na trubku hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší. Na čembalo Jan Hora. Příjemně prožité chvíle při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec. Opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Ilja Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonín Reicha, fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

Johann Sebastian Bach, Symfonia z kantáty Gleich wie der Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century. Řídí Franz Brüchen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvyklé mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna Semanci d'Ete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Wolfgang Amadeus Mozart, malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2, E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Když v 25 letech získal místo u královského dvora Ludvíka XIV., začala hvězda Françoise Couperina, synovce známého hudebníka Louise Couperina, prudce stoupat. François strýce posléze zastínil tak, že, aby se odlišili, dodnes se Françoisovi říká s přídomkem Le Grand Veliký. Byl pokládán za jednoho z největších varhaníků a čembalistů své doby. Byl jedním z nejceněnějších učitelů hry na oba nástroje. Napsal asi 120 skladeb, včetně 27 proslulých čembalových svit. Za jeho mistrovství ho král slunce jmenoval jedním ze 4 dvorních varhaníků. Pak mu svěřil výuku svých dětí a následně Couperina povýšil na rytíře. A skladatel se mu odvděčil mimo jiné několika komorními královskými koncerty provozovanými přímo v královských komnatách. Tady je z toho prvního G-dur pro flétnu a basso continuo Almanda. Dodnes jsou populární a vyhledávané hráči z celého světa, což doloží pestré složení naší nahrávky. Flétna, Američan Robert Clair, violoncello, Nizozemec Jaap ter Linden a čembalo, Brit David Moroney.

0: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth Mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth Mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Velkolepé anglické oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš mělo premiéru v irském Dublinu v roce 1742. Händlovi bylo 57 a byl poněkud vyčerpán. Pár let po mrtvici, neustálé boje mezi jeho operními příznivci a nepřáteli, intriky a s nimi kritické výpady proti jeho dílu či osobě. Proto vše se skladatel v těchto zbývajících letech obrátil k duchovní hudbě, k velkým oratorním dílům, která dnes patří k jeho nejobdivovanějším a také nejčastěji uváděným. Králem mezi nimi je právě Mesiáš na text Händlova přítele Jennense, který pochopitelně čerpal především z Bible, starého i nového zákona, včetně textů žalmů. Jednou z nejoblíbenějších pasáží je pak ta, kdy anděl zvěstuje pastýřům narození spasitele, Mesiáše, a oni se radují, že se jim narodil v onom betlémském dítěti. Tak si to poslechněme. For unto us a child is born, Zboros oratoria Mesiáš, The English Concert a Trevor Pinnock.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cismol, zvaná Měsíční svit, první věta, hraje Vladimír Horovic.

Edvard Grieg, Peer Gynt, V jeskyni krále hor. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Erik Satie, Gymnopédie číslo 2, hraje Aldo Ciccolini.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Frédéric Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arau a Londýnský filharmonický orchestr.

Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda de Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotim. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském Andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňov v jeho čele.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Vážení posluchači, 20. díl cyklu Hudební stavebnice bude experimentální. Pustíme si kompletní symfonii D-dur Jana Václava Hugova Říška, opatřenou komentářem, v němž si vás dovolím upozornit na hudební prvky, o nich jsme hovořili v minulých pořadech. Symfonie má 28 minut, takže i hned začínáme. Jde o klasicistní symfonii o čtyřech větách. První věta je v sonátové formě. Hlavní téma není nijak úderné, ale je melodicky výrazné. Hlavní slovo mají smyčce.

Opakování expozice se blíží ke konci. Přichází provedení. Ze tří sestupných tónů hlavního tématu se stává trojice vzestupná, tedy inverze tématu. Hudba graduje a mění tóniny. Provedení je poměrně krátké. Po vrcholu se začne připravovat repríza, v níž se vrátí všechna tři témata.

Druhý díl přináší dramatický motiv v hlubokých smyčcích, připomínající smuteční pochod. Protipohyb dechových nástrojů a houslí vytváří podivuhodný dialog.

Lirické až pastorální místo připravuje chystající se drama. Poté se vrací úvodní téma, ale už ne liricky zpěvné, nýbrž mnohem závažnější.

A připravuje se další překvapení. Úvodní molové téma se po prodělaném souboji vrátí proměněné, očištěné, jasně durové.

Následuje třetí věta, Hybné skerco. Jeho poenta tkví v překvapivé generální pauze uprostřed hlavního tématu.

A čeká nás velká gradace k závěru díla. Symfonie končí a náš pořad též. Voříšek byl rozlousknut.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrhůnová. V následujících 4 hodinách si společně vyslechneme hudbu Filipa Glasse, Alexandra Zemlinského, Alfreda Schnittkeho, Luboše Fischera, Claude Debussyho a Gustava Holsta. Preludia pro klavír Claude Debussyho se řadí mezi nejvýznamnější díla klavírní literatury a znamenají zásadní mezník v nástrojové tradici evropské hudby. Některá z nich již stačila spopulárnit a žijí vlastním životem, často nezávislým na identitě svého autora. Jako celek bývají preludia uváděná velmi zřídka, protože jejich technická a zvláště výrazová obtížnost je enormní. My si dnes vyslechneme první sešit z tohoto cyklu. Hraje Yukie Nagai.

0: Na stanici D-dur dozněl první sešit preludií pro klavír Claude Debussyho. Hrála Yukie Nagai.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Americký hudební skladatel a klavírista Philip Glass je považován za jednoho z nejvýznamnějších autorů konce 20. století. Glass zkomponoval řadu oper a hudebně dramatických děl, symfonií, koncertů, smyčcových kvartetů a dalších komorních skladeb. Jeho dílo obsahuje také několik filmových partitur. My si dnes vyslechneme Glassovu skladbu pro komorní soubor s názvem Music with Changing Parts. Hraje Glass Ensemble.

0: Dozněla skladba pro komorní soubor Music with Changing Parts Filipa Glasse. Hrál Cluster Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alexander Zemlínský byl rakouský skladatel, dirigent a pedagog. Studoval na Vídeňské konzervatoři a v roce 1899 začal dirigentskou dráhu ve Vídni, později byl kapelníkem ve Vídeňské Volksoper. Nejvýznamnější bylo ale jeho působení v Praze. Jako šéf německého divadla svými interpretacemi oper vytvořil v této konkurenční scéně Pražského národního divadla velkou éru. Na sklonku tohoto působení věnoval Zemlínský pozornost i české opeře. Ze Zemlínského tvorby dnes k poslechu vybíráme 6 písní na básně Maurice Maeterlincka opus 13. Zpívá Anna Sophie von Otte, hraje symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Vyslechli jsme 6 písní na básně Morise Metterlinka opus 13 Alexandra Zemlinského. Zpívala Anna Sophie von Otte. Hrál symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alfred Schnittke se narodil v Sovětském svazu. Dětství však strávil ve Vídni. Po válce se rodina přesunula do Moskvy, kde Schnittke v roce 1961 absolvoval studium skladby na Moskevské konzervatoři. Později zde také 12 let vyučoval. Sovětský svaz Schnittke opustil až v roce 1990 a přesídl do německého Hamburku, kde žil až do své smrti roku 1998. Jeho raná tvorba byla velmi silně ovlivněna dílem Dmitrije Šostakoviče. Poté se zabýval serialismem, aby se nakonec umělecky našel v polystylismu. My si dnes vyslechneme jeho třetí symfonii, a to v podání České filharmonie, kterou řídí Gennadij Rozděstvenský.

0: Na stanici D-dur dozněla třetí symfonie Alfreda Schnittkeho. Českou filharmonii řídil Gennadij Rozděstvenský.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Jméno skladatele Luboše Fischera je spojeno s více než 300 filmů a televizních pořadů. Jeho profil ale dotváří i množství skladeb vážné hudby. Je držitelem ceny UNESCO za skladbu 15 listů, v Salzburgu obdržel první cenu za televizní operu Věčný Faust a rovněž 2 české lvy za hudbu k filmům Golet v údolí a Král Ubu. Z Fischerových kompozic jsme dnes vybrali k poslechu jeho pastorále pro kytaru a smyčcový orchestr. Kytarového partu se ujal Lubomír Brabec a Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla skladba Luboše Fischera Pastorále pro kytaru v podání Lubomíra Brabce a Pražské komorní filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Symfonická svita Planety anglického skladatele Gustava Holsta, komponovaná za světové války, měla kolem roku 1918 řadu privátních uvedení. Ale svita nezazněla nikdy celá. Až v listopadu roku 1920 dílo kompletně uvedla Londýnská filharmonie. Symfonická svita zachycuje planety Mars, Venuše, Merkur, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Holst neměl potřebu všímat si Země a Slunce. A Pluto bylo objeveno až v roce 1930, kdy už neměl v úmyslu dílo upravovat či rozšiřovat. Symfonickou svitu Gustava Holsta si nyní vyslechneme v podání Královské Liverpoolské filharmonie zařízení Sira Charlesa Mackerrase. Zpívá Liverpoolský filharmonický sbor.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Planety Gustava Holsta. Zpíval Liverpoolský filharmonický sbor. Královskou Liverpoolskou filharmonii řídil Sir Charles Mackerras. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur přeje Simona Kostrhunová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den z digitální stanicí Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová, autorka a moderátorka dnešního vysílání. Český rozhlas D-dur je hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu všech žánrů. Oslovujeme nejen milovníky vážné hudby, ale i posluchače, kteří se s vážnou hudbou teprve seznamují. Ke každé skladbě se vždy dozvíte něco, co vám ukáže cestu k její kráse. V dnešním vysílání si vyslechneme hudební díla Karla Stamice, Ludvíka van Beethovena, Césara Franka, Jana Dismase Zelenky, Josefa Haydna a Antonína Reichy. Karel Stamitz byl německý skladatel českého původu, nejstarší syn a také žák slavného českého skladatele Jana Václava Stamice. Už jako dítě hrál výborně na několik nástrojů. V 17 letech se stal druhým houslistou Mannheimského orchestru. S úspěchem koncertoval po celé Evropě. Komponoval zejména symfonie a koncertní skladby, kde osvědčil bravurní zvládnutí sonátové formy. V tomto ohledu byl pokračovatelem svého otce a jím založené Mannheimské školy. Ze Stamicovy tvorby dnes k poslechu vybíráme kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4. Hrají Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto.

Na stanici D-dur dozněl kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4 Karla Stamice. Hrál Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto. Ludwig van Beethoven zkomponoval houslový koncert D-dur opus 61 pro houslistu a dirigenta France Clementa, který mu dříve poskytl námět k opeře Fidelio. Koncert měl premiéru den před Štědrým dnem roku 1806 v divadle na Vídence při příležitosti uspořádání benefičního koncertu zmiňovanému Clementovi, kterému také věnoval první tištěnou verzi koncertu. Beethovenův houslový koncert D-dur si nyní vyslechneme v nastudování revolučního a romantického orchestru, který řídí Sir John Eliot Gardiner. Na housle hraje Viktoria Mulová.

0: Vyslechli jsme koncert pro hoboj a orchestr D-dur opus 61 Ludvíka van Beethovena. Na housle hrála vynikající interpretka Viktoria Mulová. Revoluční a romantický orchestr řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: César Franck byl přes 30 let varhaníkem v novogotickém pařížském kostele svaté Klotildy. Dvě desetiletí pak působil jako profesor varhaní hry a improvizace na konzervatoři a plně uznaným skladatelem se stal až na konci života. Franck je autorem skvělé varhaní hudby, ale také velkých duchovních děl. Několika zdařilých komorních skladeb a jedné jediné za to velmi oblíbené symfonie. Z Francovy skladatelské práce jsme dnes k poslechu vybrali jeho klavírní kvintet F-moll. Hrají Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.

0: Dozněl klavírní kvintet F-moll Césara Franka. Hrál Boris Krajný a Kocianovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Misa votiva je jedno z nejrozsáhlejších zelenkových zhudebnění mešního ordinária a patří k pozdním autorovým dílům. Zelenka byl v letech 1738 až 39 nemocen. Zmíněná mše byla hudebním poděkováním za uzdravení a zazněla patrně v katolickém dvorním kostele v Drážďanech v červenci roku 1739. Více než 20 jejich partů byly v Saské zemské knihovně v Drážďanech na půl století ztraceny. Skladba se z části dochovala v archivu pražských křížovníků. My si dnes toto mimořádné dílo vyslechneme v nastudování Kolegia 1704 a Václava Luxe. Zpívají Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihalcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704.